proud to be your radio station. In Hanover, Wyerton, and Flesherton. And online from anywhere in the world at mix1065.ca. Today's hit music. Mix 106.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6